0: got that crazy love.
1: Nevím, čekáš konkurenc, nej se veselí. Je, ne, ne. Ko, da, lej, povejte, jas neznám, ne, kako bi povedal.
2: But you won't. Radio Ina. Več dobre glasbe.